Ja, dobrých starých časí prepevajú noví fosíli. Dopa 5 minút pred 16. úrokovo ste potom slyšali informáciu o nemškým jazyku. A to sa slyšimo v nadaľovaniu našega poudanského pasu. In sicer bomo povedali na ľudkonen gradiško de launicov Ankaranu. In slyšali boste tudi več o tem, da se ja ob koncu augusta študentje že pripravljajo na novo študijsko leto. To in več v naslednji uri.